Milé súdružky, my sme mali včera schôdzu a zvolili sme si nové predstavenstvo družstva. Janko Šaláte ostáva predsedom. Miško Hofmane agronómom. Ivko Huleje pokladníkom. A Vieruška Blahová, ty ostávaš hlavnou dojičkou.

Šídzem roky som mal, už som tatovi na košaru naháňal ovce do strungy. A taký mokrý rok bul, že v blace som stal po členky. Dýšť, víter, ovce mokré. A po tým jarký pasc, celý premočený, nítku som nemal sluchu. Dva jarky mi pošli. To palenčarovo juhaši, také zbujníci, ich zobrali. A co som mal robiť? Na gala. Ocec museli toto ovce zaplaciť, no a mne vtedy tak vytrestali.

kazí chodzi sami zbuj. Kradne ovcu, kradne kozu, isko zcela matku Božu.

Olšavské, Bačové a Juhaši boli vychýrené v širokej okolici, robili pre svoju gminu, pre grófoch i na mestických košaroch. Na gala, keď še vracali domu, jeden z levockého košara dal še 100 rysek, z repáš, z kolbách, abo i z biacovec. Jak še vedno poštretali, táto im 2 dní hrala muzika. Tancovali i špívali galské pišničky. A najvecej, to tu jednu. Prosili.

0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Taký sú rozhlasáci je dlhoročný redaktor a moderátor rozhlasu Viktor Oravec. Viktor, ako mladý človek si bol zdatný a všestranný športovec. Tebe nebol cudzí šprint, disk, oštep, skok do diaľky, 10 boj a samozrejme najmä beh. Ako dorastenec si bol rekordérom Slovenska v behu na 60 metrov, však dosiahol si vtedy čas 7,2 sekundy, to je pekný výkon.
1: Ale to bolo merané ručnými stopami.
0: No dobré, no tak...
1: tak sa to zaznamenalo v análoch a v tabuľkách atletických výkonov.
0: Tak, a keď som už zabrdol do toho športu, spomínaš si, ako si sa stretol a nahral rozhovor s Emilom a Danou za Topkovcami?
1: Ani jeden. Maroš. Navštívil som ich v ich domčeku, ich dome v Pražskej Troje, tuším dvakrát. Nahrával som s nimi. Bolo to čosi nezabudnutelné. Samozrejme, to, že Zátopek nebol iba bežec, športovec, ale aj veľký človek. Uznával ho celý svet. Chodil na besedy a na rôzne slávnostné stretnutia, ho volali po celom svete, do Brazílie, do Ameriky, do Japonska, ja neviem kde všade. Nuž, a ako bežec dosiahol čosi také, čo sa už pred ním ani doteraz po ňom nikomu nepodarilo. Stal sa v Helsinkách v 52. roku na olympijských hrách trojnásobným olympijským víťazom v behu na 5, na 10 kilometrov v maratóne a jeho manželka Dana Zátopková zvíťazila vtedy v hode oštepom, čiže manželský pár získal vtedy 4 zlaté medaily, čo bol, ale ešte aj je stále rekord. A už keď hovoríme o tom oštepe, potom v 60. roku na olympiáde v Ríme získala striebornú medailu a keď som bol u nich, pozrel som sa tam do kúta, bol tam zmeták s rúčkou a ona mi hovorí, no čo tak na to pozeráte? To je ten oštep, ktorým som hodila v Ríme.
0: Medailu.
1: Medailu získala. A čo bolo veľmi zaujímavé u tejto manželskej dvojice, že oni sa narodili presne v jeden deň, jeden mesiac, jeden rok.
0: Zaujímavé.
1: A nezabudli ju pripomenúť, teda, že sú rovesníci narodení v jednom dni a jednom roku a jednom mesiaci aj v rozhovore so mnou.
0: My si teraz pustíme úryvok z toho rozhovoru so Zátopkovcom.
1: Áno. Narodili ste sa obaja v jednom dni, mesiaci a roku. Mala táto skutočnosť vplyv na vaše zblíženie, na vaše zoznámenie, na vaše priateľstvo?
2: No spíš to přineslo komplikace. My sme tomu napřed nechtěli věřit, když jsme se seznámili, ale pak vždycky, když jsme žádali o občanský průkaz, o jakékoliv toto potvrzení, tak naraz to nebylo hotové. Vy to máte špatně. Buď to vy jste napsal narození vaší paní, nebo Dana napsala vaše narození, tak jsme musíme počkat, až jak se to vybaví. No a tak, když jsme řekli, ne, to je správné, my jsme oba stejně narození. Je, opravdu, tak najednou rozruch a údiv, tak na tom by nic nebylo. Ale zvláštní je, že my podle stejného narození máme i stejný horoskop, ale nám to nikdy oběma nepasuje. Někdy mi to pasuje, když je to něco pěkného a někdy říkám, tak to je pro tebe, Dano. Tak ty si máš dát pozor, aby tě někdo neoblafnul.
3: No ale stejně...
1: A čo povie paní Dana na toto?
3: Já bych k tomu chtěla říct akorát to, že Emil je stejně starší o 4 hodiny, protože jeho maminka, když jsme se všetci sešli na našej svatbě, jí to moc nebylo vhod, že teda jsme stejně starší, protože mužský má být starší, aby jaksi bylo potvrzeno jeho prvenství a hlavní úloha v rodině. No a maminka byla z toho trošku taková nesvá a když jsme byli všichni na svatbě, tak hlasitě, aby to všichni slyšeli, tak se ptala, kdy já jsem se narodila, v kolik hodin a naša mamka říkala v 7 hodin ráno a paní Zátopková, maminka Zátopková říkala, já tož to je Emilek starší o hodně, ten se narodil brzo po půlnoci, takže asi tak o 4 hodiny je starší a tím mu potvrdila prvenství v naší rodině.